Carvalho, nejlepší hity. In tiste nepozabne poletne. Ustvarjen za poletje. Radio Robin.